You're gonna have to pay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banku překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na kosmickou vraždu, která se stala před 12 miliardami let. Astronomové ze Swinburnovy univerzity si posvítili na galaxii s poetickým jménem Krystal 02, a to pomocí Jamesa Webba a chilské sítě ALMA. Vidíme ji tak, jak vypadala miliardu let po velkém třesku, kdy si to rozdávala se svými sousedy a rodila hvězdy dvakrát rychleji než kolegyně z její třídy. A pak přišel účet. Jak popisuje Universe Today, ty nejmohutnější hvězdy vybuchly jako supernovy a spustily vítr, který vyfoukal z galaxie chladný plyn, tedy přesně to, z čeho se hvězdy dělají. Odtok je dvakrát rychlejší než tvorba hvězd. Tomu říkám bydlet v luxusním bytě a vyhodit z něj vlastní topení. Podle týmu Rebecky Davisové může být galaxie mrtvá za necelých 50 milionů let. Vysvětluje to záhadu mrtvých galaxií mladého vesmíru. Žít rychle, umřít mladý, to není jen filmová hláška. Tak ať vám dnes nikdo nevyfoukne plyn, ani parkovací místo. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Hučí kučí tance. Dnes nás čeká v kinech nadílka. Spider-Man začíná z Brusu nový den. V kinech se ozývá volání vody i tichá přítelkyně. A můžete tam také zažít slavnou čínskou tour Duauem. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte vkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banku překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: I can't believe our first hit MIT!
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life!
4: I can't.
2: I knew it!
5: Do kin zamířila událost léta. Spider-Man se vrací ve čtvrtém dílu s Tomem Hollandem a poprvé pod taktovkou nového režiséra. Z Brusu nový den navazuje na konec Bezdomova, kdy kouzlo doktora Strange vymazalo Petera Parkera z paměti celého světa. Uplynuly 4 roky a Peter je teď dospělý samotář. Lidé si pamatují Spider-Mana, ale jeho jméno nezná nikdo. MJ i jeho nejlepší kamarád Ned žijí dál své životy, jako by nikdy neexistoval, a on se upnul na jediné, co mu zbylo. Napojí se zločinem. Jenže tahle dobrodružná izolace ho pomalu mění a New Yorkem se navíc přežene vlna podivně koordinovaných zločinů, za kterou se rýsuje nebývale silná hrozba. Režie se ujal Destin Daniel Cretton, autor svěžího Shang-Chi, a přebírá otěže po Johnu Wattsovi, který natočil předchozí 3 díly. Vedle Toma Hollanda a Zendayi se objeví ve filmu i Sadie Sink v roli, kterou studio dlouho drželo pod pokličkou, tedy Jean Grey z X-Menu. Do děje navíc vstupují 2 známé tváře z jiných koutů Marvelu, John Bernthal jako Punisher a Mark Ruffalo jako Bruce Banner. Zdá se, že Peterovým největším protivníkem tentokrát nebude padouch na střeše mrakodrapu, ale on sám. Spider-Man z Brusu nový den je nyní k vidění ve vašich kinech díky distribuci Falcon.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
7: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Do kin dorazilo komorní francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Ve středu příběhu stojí Sarah, matka dvou malých kluků, kterou hraje Cécile de France. Její manželství se pod tíhou každodenní únavy pomalu hroutí a partner Antoine není zrovna oporou. Zlom přijde během výletu k moři, kdy starší syn na chvíli zmizí a Sarah ho pak najde promočeného a jakoby duchem nepřítomného. Od té chvíle chlapce až nezdravě přitahuje voda, tráví hodiny ve vaně a matka je čím dál víc přesvědčená, že zatím vězí něco, co se běžnou logikou nedá vysvětlit. Režisérka Elise Otzenberger tu balancuje na hraně mezi intimním rodinným dramatem a mysteriózním příběhem o volání mořské sirény. Je to teprve její druhý film po oceňovaném debutu Lune de Miel a inspiraci prý čerpala jednak z vlastního potápěčského koníčku a druhak z her vlastních dětí. Sama přiznává i odkazy k filmům Parazit a Matka od Bong Joon-ho. Volání vody teď nově přináší do českých kin Film Europe.
1: Parce que tu vas pas me croire.
2: Bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas?
1: Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons.
3: Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche.
4: Va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs.
5: Je sais ce qui est bien pour mon enfant.
6: Maman!

0: people thought of Wham as Britain's biggest group.
1: 没有听到过这样的 groove.
2: Skinny je nově lahůdka pro všechny, kdo vyrůstali v osmdesátkách, ale i pro ty, co jim přišli na chuť později. Hudební dokument Wham! 10 Days in China vypráví příběh, který se 40 let povaloval v archivu. V dubnu 1985 se Wham! Stali vůbec první západní popovou skupinou, která vystoupila v komunistickém

má na kontě dokumenty o Suit nebo New Order, je vlastně už třetí pokus tenhle historický zájezd přenést na plátna. První dokument z roku 86 od režiséra Lindsay Andersona skončil v propadlišti dějin, druhý sestřih upadl v zapomnění a teď se z plechových krabic, kde si ve skladu vynořili nikdy nepoužité záběry, které pod záštitou pozůstalosti George Michaela prošly restaurováním a dostali úplně nový život. Dokument Wham! 10 Days in China teď nově najdete v českých kinech díky Pannonia Entertainment. China had been closed for centuries. George and Andrew were there as ambassadors. 大部分大家都是想动，但是不知道该怎么动，接触到了一个全新的世界。

0: What would you do if you want to connect with a being, but have no common language?
1: Do kin zamířil jeden z nejoceňovanějších festivalových snímků loňského roku, meditativní drama Tichá přítelkyně. Maďarská režisérka a scénáristka Ildikó Enyedi, kterou možná znáte díky na Oscara nominovaného snímku On Body a Soul, se vrací s filmem, jehož hlavní hvězdou je vlastně strom. Konkrétně majestátní Jinan v botanické zahradě starobylého univerzitního města Marburg v Německu. Ten po celé století mlčky přihlíží třem lidským příběhům. V roce 1908 se první studentka tamní univerzity probíjí mužským světem vědy a skrze černobílé fotografie objevuje skryté vzorce přírody. V sedmdesátkách prožívá mladík vnitřní proměnu díky prostému poutu s rostlinou a v roce 2020 uprostřed pandemického ticha se hongkongský neurovědec pokouší se stromem navázat komunikaci. Neurovědce hraje Tony Leung Chiu Wai, legenda hongkongského filmu známá z děl Wong Kar-wai jako In the Mood for Love, a je to vůbec jeho první evropský film. Vedle něj se objeví i Lea Seydoux a mladá Luna Wedler, která za roli oné studentky získala v Benátkách cenu Marcella Mastroianniho pro nejlepší mladý talent. Je to tichá pozvánka zpomalit a všimnout si, že na světě nejsme sami. Tichou přítelkyni teď nově najdete ve vašich kinech a přináší ji Pilot Film.
2: We are part of some continuous entity. The borders between seen and unseen are fluid. It is not about limitation. It is not about separation. It is about the attempts to find metaphors for the phenomena of the world.

čtvrtek patří kinopremiérám, tak si pojďme rychle projít, co dorazilo na plátna. Největší událostí dne je bez debat Spider-Man z Brusu Nový den. Tom Holland se vrací jako Peter Parker ve světě, který na něj úplně zapomněl, tentokrát v temnějším a dospělejším podání nového režiséra Cretona. Kdo má radši komorní tóny, má na výběr dvě dramata. Francouzské Volání vody se Cécile de France o matce jejíhož malého syna začne po výletu k moři až nezdravě přitahovat voda. A oceňovaná Tichá přítelkyně, kde starý Jenan v botanické zahradě mlčky přihlíží třem lidským osudům napříč celým stoletím. Na lehčí notu hrají dvě komedie. Slovenská Kavej 2, pokračování oblíbené východoslovenské komedie a Dovolená v českém ráji, kde se manželé v podání Tomáše Jeřábka a Magdalény Borové pokoušejí zachránit vztah kempováním, což se pochopitelně zvrtne v katastrofu. Milovníci dokumentů nepřijdou v kinech zkrátka. Hudební lahůdka Wham! 10 Days in China připomíná legendární turné George Michaela a Andrew Ridgelyho po komunistické Číně v roce 1985. A portrét Veřejný prostor Františka Skály zase nahlíží do světa jednoho z nejvšestrannějších českých umělců. Ve vybraných kinech také běží limitovaně i divadelní záznam nebezpečných známostí z Londýnského národního divadla. A pro fanoušky anime tu máme sportovní fenomén Umamu Sume Pretty Derby, který se do střední Evropy dostává vůbec poprvé. Tolik novinky dnešního premiérového čtvrtku. Ho,

0: Půlnoc z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou podívali zblízka na dnešní novinky v kinech, ale především, že jste si opět naladili vysílání Zon Rádia. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí šinečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Trpíte depresí?

na čem naladíte DAB Plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB Plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Fat432, track s názvom Universe. Ak máš chuť o tom nejaké tanečky oslavné, víkendové,

rané vece. Každé ráno od 7. Od pondelka do piatku. No a v repríze od 13. do 15.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Olá, olá. Jinak v Brně probíhá brazilský festival. Začalo to včera, má to skončiť v nedelu, aspoň podľa mojich informácií. A toto je Spiller Batakuda. Batukada, pardon.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banku překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni, a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kuselstva.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoprodukt.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kučí tance. Tak co nás dnes čeká? Netflix si pro nás připravil bombový útok na let Penem 103. Edis Online nabízí drama Já, Daniel Blake. HBO Max hází rukavici do ringu s temnou komedií Není jiná možnost. A Prime Video bude točit nového Robocopa. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Sam heard on the radio there was a crash.
1: I know. They're not telling us anything.
2: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
3: Na Netflix dorazil dramatický seriál Bombový útok na let Penem 103, inspirovaný jednou z nejtemnějších kapitol novodobých dějin. 21. prosince 1988 nad skotským městečkem Lockerbie exploduje dopravní letadlo společnosti Penem. Při katastrofě zahyne 270 lidí a rozjíždí se největší vyšetřování vraždy v historii skotské policie, do kterého se zapojí i americká FBI. Šestidílná série nesleduje jen samotné pátrání po pachatelích, ale i osudy pozůstalých a jejich cestu za spravedlností. V hlavních rolích se představí Patrick J. Adams, kterého znáte ze seriálu Kravaťáci, Connor Swindles z Pluku mizerů, Merritt Weaver nebo Eddie Marsden a režie se ujal Michael Keeler. Tvůrci naštěstí nesázejí na laciné napětí, ale na trpělivou rekonstrukci skutečných událostí, které tehdy svět sledoval se zatajeným dechem celé měsíce. Bombový útok na let Penem 103 se skvělým hereckým osazenstvem najdete nově na Netflixu.
4: Jumbo jet crashed onto the town of Lockerbie in the Scottish borders. Flight number 103 from London Heathrow to Kennedy.
2: I know there's a lot going on. Mark where bodies are found. Do not move anything. You do not need to move.
5: Priority is preserving the scene.
6: How can I help?
7: Please, we just want to know what's happened to our son.
8: Nearly 200 Americans lost their lives. We need the black box to tell us how.
9: This was deliberate. This whole town's a massive murder scene.
10: This is Clipper 103. Going.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
12: Zoom.

A teď novinka pro fanoušky Ocelové spravedlnosti. Prime Video oficiálně objednalo seriálovou verzi kultovního Robocopa. Amazon si práva na značku pořídil spolu se studiem MGM a teď je posílá do práce. Osmidílný seriál vzniká pod hlavičkou Blumhouse a Atomic Monster, tedy produkční stáje Jamese Wana, tvůrce hororových sérií Saw, Insidious a filmového světa v zajetí démonů. Showrunnerem, scénáristou a producentem je Peter Ackou, kterého fanoušci znají díky seriálu Cancel. A co je milé, na palubě jsou i původní tvůrci filmu z roku 87, Ed Neumeier a Michael Miner, tentokrát jako výkonní producenti. Základní premisa zůstává věrná předloze Paula Verhoevna. Obří technologická korporace přesvědčí město, aby do policejních řad nasadilo mohutného robota. A ten robot v sobě nese vědomí zavražděného oblíbeného policisty. A trochu ironie na závěr. Ostrá satira na korporátní hamižnost a privatizaci teď poběží na streamingu jednoho z největších korporátních gigantů planety. Kdo si nasadí Robocopovu helmu a kdy se seriál rozjede, se ale zatím neví. Projekt teprve míří do výroby.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den s dětma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Vítejte v půlnoci v Hollywoodu, vašem každodenním průvodci světem filmu a seriálu.

0: Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres?
1: Yes.
0: Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
1: Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
2: I've had a major heart attack. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet.
3: Do nabídky streamovací platformy Edis Online přibyl oceňovaný sociální snímek Já, Daniel Blake od britského režiséra Kena Loacha. Padesátník Daniel Blake z Newcastle prožil celý život jako tesař, dokud ho neskolil infarkt. Poprvé v životě potřebuje pomoc státu, jenže místo té se propadne do vyčerpávajícího byrokratického kolotoče, kde ho úředníci nutí schánět práci navzdory doporučení lékaře. Cestou potká svobodnou matku Katie se dvěma dětmi, která má jedinou možnost, jak uniknout jednopokojové ubytovně pro bezdomovce, a to přijmout byt v cizím městě přes 300 mil daleko. Oba se pak každý den po svém snaží uhájit alespoň zbytky lidské důstojnosti. V hlavní roli září stand-up komik Dave Jones, po jeho boku pak Hayley Squires a scénář napsal Dvorní loučů spolupracovník Paul Laverty. A není to žádná béčková záležitost. Film v roce 2016 získal Zlatou palmu v Cannes a už druhou Loučovu. Já, Daniel Blake, teď najdete na streamovací platformě Edis Online.
1: It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. All it does is humiliate me.
4: You've done nothing to be ashamed of. You're alone with two kids. You've done amazing.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 만나.
1: 심호흡하세요.
2: Na HBO Max dorazila černá komedie z Jižní Koreje s názvem Není jiná možnost. Nový počin mistra žánru Park Chan-wooka. Mansu má zdánlivě dokonalý život, stabilní místo v prestižní papírenské firmě, respekt, spokojenou rodinu a dům se skleníkem plným bonsají. Jenže když papírnu koupí Američané a Mansua ze dne na den vyhodí, jeho svět se začne sypat. A on přijde na jediné možné řešení, jak se zpátky nahoru probojovat v nelítostném korporátním světě. Odstranit konkurenci. Ze slušného člověka se tak stává čím dál zoufalejší amatérský vrah, jehož pokusy se komicky zvrtávají. V hlavní roli exceluje Lee Byung-hun, kterého jistě znáte jako frontmana z hry Na oliheň. Předlohou je román The Ex od Donalda Westlakea z roku 1997 a Park Chan-wook, autor kultovního Oldboye a oceňované Komorné, na tématu pracoval bezmála dvě dekády a výsledek se vyplatil. Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži v Benátkách, kde sklidil několika minutové ovace ve stoje a Jižní Korea ho vyslala.

0: do Oscarového klání. Jak sám Lee přiznal, to, že hraje slapstick, mu prý došlo až v Benátkách, kdy to kritikům začal vysvětlovat. On se přitom jen snažil držet scénáře. Absurdní temnou komedii není jiná možnost si nyní můžete pustit na HBO Max.
1: Karanil, přišel jsem někam.
2: Kdo dvou byli zahražišel.
3: Čtyři důvody pro DAB

Ještě mám pro vás přehled novinek, které se tento týden objevily anebo o víkendu dorazí na streaming a že je z čeho vybírat. Začnu tím nejsilnějším. Na HBO Max dorazila černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun tu hraje spořádaného chlapa, co po ztrátě práce dojde k závěru, že jediná cesta zpátky nahoru vede přes odstranění konkurence. Doslova. Bizarně temná jízda, která zabodovala i v hlavní soutěži v Benátkách. Tohle je typ týdne. HBO Max toho má ale víc. Animovanou satiru President Curtis z dílny Dana Harmona a jako bonus pro fanšmekry i novozelandský hon na pačlověky Taiki Waititiho s nedávno zesnulým Samem Neelem. Netflix přihodil druhý horký tip minisérii Bombový útok na Let Penem 103. Rekonstrukce skutečného pátrání po pachatelích lockerbieského neštěstí z roku 88, ve kterém skotská policie spojí síly s FBI. V obsazení Patrick J. Adams nebo skvělý Connor Swindles. Netflix nabízí také brazilský thriller Běs, kde se muž s amnézií ukryje u trenéra MMA, ale minulost si ho stejně najde. A už kompletní korejskou akční sérii Reaktivace agenta Kima, ve které zdánlivě obyčejný táta oprašuje schopnosti tajného agenta, aby vypátral zmizelou dceru. Disney Plus nabízí kriminální thriller Posedlost, ve kterém agentka FBI pronásleduje sériovou vražetkyni v hlavních rolích Emmy Rossum a Jake Lacey. Prime Video láká na potápěčský thriller The Devil's Mouth, kde se pětice kamarádů vydá do zrádného jeskynního systému u thajského pobřeží a pro milovníky komiksů přidává druhou řadu animovaného Batman Caped Crusader. Sky Showtime si naplánovalo na víkend rovnou tři premiéry. Komedii Bitva o školku s Joshem Duhamelem, akční Jedna míle část první s Ryanem Philipem a velkolepý přírodopisný seriál Surviving Earth, který oživuje pravěká zvířata od obřích mořských štírů až po mamuty. Edison Line zařadil dvě evropská dramata pro náročnější diváky. Sociálně palčivé drama Já, Daniel Blake, Kína Louče a strhující debit Sámská krev o dívce, která se vzepře rasismu 30. let ve Švédsku. A nakonec pro fanoušky zombíků na AMC Plus a Tele.cz startuje třetí řada The Walking Dead Dead City, kde Maggie a Negan budují první fungující komunitu na postapokalyptickém Manhattanu. Tolik streamingové novinky

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia
3: Kostelstva. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
6: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Vše, co jsme tento týden probírali, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz. To jen kdybyste zapomněli. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mě.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banky překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni, a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme téma, které si žádá jistou dávku odvahy. Tučňáčí trus. Ano, slyšíte správně. Na Antarktidě leží souostroví jménem Ostrovy nebezpečí. A některé z nich jsou zbarvené do růžova. Není to design, je to guano tučňáků Adélie. Satelit Landsat 8, provozovaný NASA a americkou geologickou službou, ho vyfotografoval z výšky 705 kilometrů. A ta růžová barva má vysvětlení. Tučňáci se přejídají krylem, který je díky svým řasám sytě růžový. Jak popisuje space.com, vědci díky té barvě sledují, čím se kolonie krmí a taky kde vůbec žijí. Pak přiletěly drony, pak přišli lidé s odběrnými zkumavkami. Biolog Casey Youngflesh z Clemsonovy univerzity varuje, že mořský led se mění a s ním celá potravní síť. Takže ano, přátelé, existují stipendia na studium tučňáčího zadku z kosmu. A svět je díky tomu lepší. Ať vám dnes všechno vyjde růžově. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Víš, Klárku, pořád ještě můžeme do Kalifornie letět. Máme na to jen 2 týdny.
2: Nezačínaš tím zase, kočičko, buď tak hodná.
3: Smysl rodinné dovolené je přece v tom, že ji rodina tráví pohromadě.
1: Je to děsně dlouhá jízda, Klárku.
3: Ale já se těším na hrozně dlouhou jízdu.
1: Prostě se mi jen zdálo, že by bylo snažší letět.
3: Nic, co se to stojí, není snadné, ale to přece víte.
4: 29. července 1980.

0: prázdninová komedie režiséra Harolda Ramise Bláznivá dovolená.
1: Takže já vím, že jsem určitě něco zapomněla.
2: Tak a vzhůru do volého světa.
0: Bláznivé dovolené samozřejmě vévodí Beverly D'Angelo a především komik Chevy Chase, který s režisérem Haroldem Ramisem zasahovali do scénáře, čímž přesunuli pozornost od teenagerů k rodičům.
2: Promiňte, mohl byste mi říct, jak se dostanu zpátky na dálnici?
3: Hele, polep se prdel.
2: Děkuji moc krásně.
0: Scénář Johna Hughese byl inspirován stejně nešťastným rodinným výletem do Disneylandu, když mu bylo 5 let. O této katastrofě také napsal před 4 lety článek Vacation 58 do National Lampoon Magazine.
4: Tati, a proč vlastně naletíme?
2: Proč neletíme? Protože už jen ta cesta je zábava, to přece víš.
0: Všichni členové obsazení měli hrozné zkušenosti z natáčení scén ve Wallyho světě, kde do nekonečna jezdili na všech těch atrakcích, hrníčkách, houpačkách a horské dráze. Řešili to prášky na nevolnost a mezi jednotlivými záběry odpadávali na nedalekých lavičkách.
5: Druhej takový pitomec, jako by se nenajde, aby jel touhle cestou. Měl byste se léčit na hlavu.
0: Bláznivá dovolená promítaná v kinech je rozhodně filmem pro dospělé díky velkému množství sprostých slov, peprných vtípků a nahoty. Pro budoucí vysílání v televizi bude vyrobena verze rodinného filmu i díky režisérovi, který s tím dopředu počítal a natáčel kritické scény bez vulgárních výrazů. Podle Ramise rozhodně nefungují tak dobře, jako když Chase nechal naplno létat ty F-bomby.
2: Jste všichni padli na hlavu. Jsme 10 hodin od toho mizerního parku a vy to chcete vzdát? Tak já vám něco povím. Teď už nejde o prázdniny, jde o princip zábava. Já se budu bavit a vy se budete taky bavit. Užijeme tolik srandy, že bude potřeba plastické operace, aby nám sundali úsměvy z křichtů. Budete se smíchy válet po zemi a slintat blahem.
0: Snímek samozřejmě přesně sedne do prázdninové nálady a komedie Bláznivá dovolená bude číslem 1 tohoto víkendu a kritici přiznají, že i když se jedná o typickou screwball komedii, brilantně popletený hvězdný Chevy Chase přidává filmu vyšší hodnotu a z Bláznivé dovolené se tak stane jedna z nejkonzistentnějších a často citovaných komedií 80. let.
2: Já se musel zbláznit! Vydat se kvůli losovi na pouť! Velebit pitomýho losa!
6: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banky překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na kosmickou vraždu, která se stala před 12 miliardami let. Astronomové ze Swinburnovy univerzity si posvítili na galaxii s poetickým jménem Krystal 02. A to pomocí Jamesa Webba a chilské sítě ALMA. Vidíme ji tak, jak vypadala miliardu let po velkém třesku, kdy si to rozdávala se svými sousedy a rodila hvězdy dvakrát rychleji než kolegyně z její třídy. A pak přišel účet. Jak popisuje Universe Today, ty nejmohutnější hvězdy vybuchly jako supernovy a spustili vítr, který vyfoukal z galaxie chladný plyn, tedy přesně to, z čeho se hvězdy dělají. Odtok je dvakrát rychlejší než tvorba hvězd. Tomu říkám bydlet v luxusním bytě a vyhodit z něj vlastní topení. Podle týmu Rebeky Davisové může být galaxie mrtvá za necelých 50 milionů let. Vysvětluje to záhadu mrtvých galaxií mladého vesmíru. Žít rychle, umřít mladé.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
7: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
7: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log Management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banky překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek, komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni, a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Merkur, tu malou opálenou kuličku nejblíž slunci. Vědci z Ameriky a Francie právě v Nature Astronomy oznámili, že Merkurovo magnetické pole, které má sotva 1% síly toho pozemského, dokáže občas chytit sluneční vítr a vytvořit radiační pás. Něco jako naše Van Allenovy pásy, jen v kapesním vydání. Jak popisuje Universe Today, tým použil data ze sondy Messenger, nové analytické metody a počítačové modely. Výsledek? V nejvzdálenějším bodě dráhy pás existuje zhruba polovinu času, v nejbližším asi 20%, a vydrží 8 až 12 hodin. Takže Merkur má magnetosféru na částečný úvazek. Extrémní kosmické počasí, které by u nás na Zemi znamenalo titulky, je tam běžná středa. A tím dnes palím vysílání a nechávám vás slunci na pospas. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat,

0: sobotu 10. července 1982 se dostáváme do Tucsonu v Arizoně na spektakulární podívanou. Vystupuje zde rodinný tým artistů na Visuté hrazdě The Flying Vasquez a 17-letý Miguel Vasquez má předvést nejtěžší trik na světě.
1: A feat unparalleled in circus history. A quadruple somersault to the hands of the catcher. Miguel Vasquez.
0: Čtverné salto na zatěsnem vzdušných akrobatů už od roku 1909, kdy se poprvé povedlo salto trojné. Od té doby se podařilo provést trojné salto pouze 12 lidem a dva z nich při pokusu zemřeli. Je to teda velká jízda. Miguel Vasquez se tak stal prvním akrobatem, kterému se podařilo čtyřnásobné salto na zad s chycením se dalšího létajícího artisty. Získává zápis do Guinnessovky a stává se žijící legendou v cirkusovém světě.
2: What they say was impossible, we made it possible.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiu.

Cafe 432, track s názvom Universe. Ak máš chuť, o tam nejaké tanečky oslavné, víkendové.

rané vece. Každé ráno od 7. od pondelka do piatku. No a v repríze od 13. do 15.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Hola, hola. Inak v Brne prebieha brazilský festival. Začalo to včera, má to skončiť v nedeľu, aspoň podľa mojich informácií. A toto je Spiller Batakuda. Batukada, pardon.

Oh yeah. Disco Funky Jazzy Groovy, Logan Crown, You and I. Pume.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční bankou překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni, a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

for DJ Poppin' J playing. Stále ladí zvon rádio DAB+, toto je Rané WC.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert

0: percentro.io. Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
3: This right here is a power play.
2: To je Zun.
4: Hraj funk!

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banky překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek, komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni, a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na kosmickou vraždu, která se stala před 12 miliardami let. Astronomové ze Swinburnovy univerzity si posvítili na galaxii s poetickým jménem Krystal 02, a to pomocí Jamesa Webba a chilské sítě ALMA. Vidíme ji tak, jak vypadala miliardu let po velkém třesku, kdy si to rozdávala se svými sousedy a rodila hvězdy dvakrát rychleji než kolegyně z její třídy. A pak přišel účet. Jak popisuje Universe Today, ty nejmohutnější hvězdy vybuchly jako supernovy a spustily vítr, který vyfoukal z galaxie chladný plyn, tedy přesně to, z čeho se hvězdy dělají. Odtok je dvakrát rychlejší než tvorba hvězd. Tomu říkám bydlet v luxusním bytě a vyhodit z něj vlastní topení. Podle týmu Rebeky Davisové může být galaxie mrtvá za necelých 50 milionů let. Vysvětluje to záhadu mrtvých galaxií mladého vesmíru. Žít rychle, umřít mladý, to není jen filmová hláška. Tak ať vám dnes nikdo nevyfoukne plyn, ani parkovací místo. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Mel Fisher se už od konce 50. let potápěl u pobřeží Kalifornie a později se s rodinou přestěhoval na Floridu, aby se naplno věnoval své oblíbené činnosti – hledání vraků.
2: That guy is a real McCoy.
3: Here's a man in his lifetime completed his dream.
1: Ale není to žádný amatér, co si z dlouhé chvíle chodí zašnorchlovat. V roce 1969 po úspěšných nálezech menších lodí ze španělské flotily, včetně pokladů z lodi Santa Margarita, se rozhodl pro svůj největší cíl – legendární galeonu Nuestra Señora de Atocha, velkou sestru lodě Santa Margarita, která se potopila 6. září roku 1622 u Florida Keys.
4: You're completely obsessed with treasure. That's not true. I'm not obsessed with treasure.
5: No treasure is silver and gold, mate.
1: Šlo o odvážnou misi, roky marného pátrání, finanční problémy, tragédie, kdy při hledání Atoči zahynul jeho syn se snachou a dalším členem týmu i soudní spory. Přesto si Fisher každý den opakoval svou slavnou větu.
6: Today's the day.
1: Po 16 letech hledání se Fisherův tým 20. července 1985 konečně dotýká matky všech nálezů. Potápěči narazili na hromadu stříbrných prutů přes tisíce kusů, k tomu tisíce mincí, bedny drahokamů a další poklady.
7: Zlato! Zlato!

0: Celková hodnota čítá odhadem přes 450 milionů dolarů, největší nalezený lodní poklad v dějinách. Atocha byla totiž součástí španělské flotily, která v 17. století převážela stříbro z Peru a Mexika, zlato a smaragdy z Kolumbie a další komodity do Španělska. Tyto lodě doslova nesly bohatství celého španělského impéria.
1: 70 pounds is 70 pounds, even if it is a silver bar, with an estimated 48 tons of treasure down there. Mel Fisher's treasure salvers have a lot of heave-hawing ahead.
0: Objev není jen o bohatství. Vrak Atoči otevírá okno do 17. století, do doby, kdy Španělsko sváželo poklady z Nového světa. Dnes se část pokladu nachází v muzeu v Key West a připomíná nejen sílu španělské říše, ale i sílu lidské vytrvalosti. A Mel Fisher? Ten se stal legendou. Jeho Today's the Day dnes zní spíš jako poselství. Nikdy to nevzdávej.
2: Bohatství a sláva. Bohatství a sláva.
3: Here's been 16 years. No, I never dreamed it would take that long.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zda tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Když víš, co máš dělat...

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kučí tance. Tak co nás dnes čeká? Netflix si pro nás připravil bombový útok na let Penem 103. Eris Online nabízí drama Já, Daniel Blake. HBO Max hází rukavici do ringu s temnou komedií Není jiná možnost. A Prime Video bude točit nového Robocopa. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I heard on the radio there was a crash.
1: I know. They're not telling us anything.
2: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
3: Na Netflix dorazil dramatický seriál Bombový útok na let Penem 103, inspirovaný jednou z nejtemnějších kapitol novodobých dějin. 21. prosince 1988 nad skotským městečkem Lockerbie exploduje dopravní letadlo společnosti Penem. Při katastrofě zahyne 270 lidí a rozjíždí se největší vyšetřování vraždy v historii skotské policie, do kterého se zapojí i americká FBI. Šestidílná série nesleduje jen samotné pátrání po pachatelích, ale i osudy pozůstalých a jejich cestu za spravedlností. V hlavních rolích se představí Patrick J. Adams, kterého znáte ze seriálu Kravaťáci, Connor Swindles z Pluku mizerů, Merritt Weaver nebo Eddie Marsden a režie se ujal Michael Keeler. Tvůrci naštěstí nesázejí na laciné napětí, ale na trpělivou rekonstrukci skutečných událostí, které tehdy svět sledoval se zatajeným dechem celé měsíce. Bombový útok na let Penem 103 se skvělým hereckým osazenstvem najdete nově na Netflixu.
4: Jumbo jet crashed onto the town of Lockerbie in the Scottish borders. Flight number 103 from London Heathrow to Kennedy.
2: I know there's a lot going on. Mark where bodies are found. Do not move anything. You do not need to move.
5: Priority is preserving the scene.
6: How can I help?
7: Please, we just want to know what's happened to our son.
8: Nearly 200 Americans lost their lives. We need the black box to tell us how.
9: If this was deliberate, this whole town's a massive murder scene.
10: This is Clipper 103.
11: Čtyři důvody pro DAB.

A teď novinka pro fanoušky ocelové spravedlnosti. Prime Video oficiálně objednalo seriálovou verzi kultovního Robocopa. Amazon si práva na značku pořídil spolu se studiem MGM a teď je posílá do práce. Osmidílný seriál vzniká pod hlavičkou Blumhouse a Atomic Monster, tedy produkční stáje Jamese Wana, tvůrce hororových sérií Saw, Insidious a filmového světa v zajetí démonů. Showrunnerem, scénáristou a producentem je Peter Ackou, kterého fanoušci znají díky seriálu Cancel. A co je milé, na palubě jsou i původní tvůrci filmu z roku 87, Ed Neumeier a Michael Miner, tentokrát jako výkonní producenti. Základní premisa zůstává věrná předloze Paula Verhoevena. Obří technologická korporace přesvědčí město, aby do policejních řad nasadilo mohutného robota. A ten robot v sobě nese vědomí zavražděného oblíbeného policisty. A trochu ironie na závěr. Ostrá satira na korporátní hamižnost a privatizaci teď poběží na streamingu jednoho z největších korporátních gigantů planety. Kdo si nasadí Robocopovu helmu a kdy se seriál rozjede, se ale zatím neví. Projekt teprve míří do výroby.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Nisma Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, Sofie Kostuchba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres?
1: Yes.
0: Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
1: Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
2: I've had a major heart attack.
1: I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet.
3: Do nabídky streamovací platformy Edis Online přibyl oceňovaný sociální snímek Já Daniel Blake od britského režiséra Kena Loache. Padesátník Daniel Blake z Newcastle prožil celý život jako tesař, dokud ho neskolil infarkt. Poprvé v životě potřebuje pomoc státu, jenže místo té se propadne do vyčerpávajícího byrokratického kolotoče, kde ho úředníci nutí schánět práci navzdory doporučení lékaře. Cestou potká svobodnou matku Katie se dvěma dětmi, která má jedinou možnost, jak uniknout jednopokojové ubytovně pro bezdomovce, a to přijmout byt v cizím městě přes 300 mil daleko. Oba se pak každý den po svém snaží uhájit alespoň zbytky lidské důstojnosti. V hlavní roli září stand-up komik Dave Jones, po jeho boku pak Hayley Squires a scénář napsal dvorní loučů spolupracovník Paul Laverty. A není to žádná béčková záležitost. Film v roce 2016 získal Zlatou palmu v Cannes a už druhou loučovu. Já, Daniel Blake, teď najdete na streamovací platformě Edis Online.
1: It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. All it does is humiliate me.
4: You've done nothing to be ashamed of. You're alone with two kids. You've done amazing.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.

0: 남편에 비하면요. 인간 벼락 같은 거 안 맞나?
1: 심호흡하세요.
2: 나 HBO Max dorazila černá komedie z Jižní Koreje s názvem Není jiná možnost. Nový počin mistra žánru Park Chan-wooka. Mansu má zdánlivě dokonalý život, stabilní místo v prestižní papírenské firmě, respekt, spokojenou rodinu a dům se skleníkem plným bonsají. Jenže když papírnu koupí Američané a Mansua ze dne na den vyhodí, jeho svět se začne sypat. A on přijde na jediné možné řešení, jak se zpátky nahoru probojovat v nelítostném korporátním světě. Odstranit konkurenci. Ze slušného člověka se tak stává čím dál zoufalejší amatérský vrah, jehož pokusy se komicky zvrtávají. V hlavní roli exceluje Lee Byung-hun, kterého jistě znáte jako frontmana z Hry na oliheň. Předlohou je román The X od Donalda Westlakea z roku 1997 a Park Chan-wook, autor kultovního Oldboye a oceňované Komorné, na tématu pracoval bezmála dvě dekády a výsledek se vyplatil. Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži v Benátkách, kde sklidil několika minutové ovace ve stoje a Jižní Korea ho vyslala do Oscarového klání. Jak sám Lee přiznal, to, že hraje slapstick, mu prý došlo až v Benátkách, kdy to kritikům začal vysvětlovat. On se přitom jen snažil držet scénáře. Absurdní temnou komedii Není jiná možnost si nyní můžete pustit na HBO Max.
0: Jen 잘 봤어?

0: Ještě mám pro vás přehled novinek, které se tento týden objevily anebo o víkendu dorazí na streaming a že je z čeho vybírat. Začnu tím nejsilnějším. Na HBO Max dorazila černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun tu hraje spořádaného chlapa, co po ztrátě práce dojde k závěru, že jediná cesta zpátky nahoru vede přes odstranění konkurence. Doslova. Bizarně temná jízda, která zabodovala i v hlavní soutěži v Benátkách. Tohle je typ týdne. HBO Max toho má ale víc. Animovanou satiru President Curtis z dílny Dana Harmona a jako bonus pro fanšmekry i novozelandský hon na pačlověky Taiki Waititiho s nedávno zesnulým Samem Neelem. Netflix přihodil druhý horký tip minisérii Bombový útok na Let Penem 103. Rekonstrukce skutečného pátrání po pachatelích lockerbieského neštěstí z roku 88, ve kterém skotská policie spojí síly s FBI. V obsazení Patrick J. Adams nebo skvělý Connor Swindles. Netflix nabízí také brazilský thriller Běs, kde se muž s amnézií ukryje u trenéra MMA, ale minulost si ho stejně najde. A už kompletní korejskou akční sérii Reaktivace agenta Kima, ve které zdánlivě obyčejný táta oprašuje schopnosti tajného agenta, aby vypátral zmizelou dceru. Disney Plus nabízí kriminální thriller Posedlost, ve kterém agentka FBI pronásleduje sériovou vražetkyni v hlavních rolích Emmy Rossum a Jake Lacy. Prime Video láká na potápěčský thriller The Devil's Mouth, kde se pětice kamarádů vydá do zrádného jeskynního systému u thajského pobřeží a pro milovníky komiksů přidává druhou řadu animovaného Batman Caped Crusader. Sky Showtime si naplánovalo na víkend rovnou tři premiéry. Komedii Bitva o školku s Joshem Duhamelem, akční Jedna míle část první s Ryanem Philipem a velkolepý přírodopisný seriál Surviving Earth, který oživuje pravěká zvířata od obřích mořských štírů až po mamuty. Ediz Online zařadil dvě evropská dramata pro náročnější diváky. Sociálně palčivé drama Já, Daniel Blake, Kína Louče a strhující debit Sámská krev o dívce, která se vzepře rasismu 30. let ve Švédsku. A nakonec pro fanoušky zombíků na AMC Plus a Tele.cz startuje třetí řada The Walking Dead Dead City, kde Maggie a Negan budují první fungující komunitu na postapokalyptickém Manhattanu. Tolik streamingové novinky tohoto týdne. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan z gatva.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace Na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. nakoleipěšky.cz
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Ty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: This right here is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme téma, které si žádá jistou dávku odvahy. Tučňáčí trus. Ano, slyšíte správně. Na Antarktidě leží souostroví jménem Ostrovy nebezpečí. A některé z nich jsou zbarvené do růžova. Není to design, je to guano tučňáků Adélie. Satelit Landsat 8, provozovaný NASA a americkou geologickou službou, ho vyfotografoval z výšky 705 kilometrů. A ta růžová barva má vysvětlení. Tučňáci se přejídají krylem, který je díky svým řasám sytě růžový. Jak popisuje space.com, vědci díky té barvě sledují, čím se kolonie krmí a taky kde vůbec žijí. Pak přiletěly drony, pak přišli lidé s odběrnými zkumavkami. Biolog Casey Youngflesh z Clemsonovy univerzity varuje, že mořský led se mění a s ním celá potravní síť. Takže ano, přátelé, existují stipendia na studium tučňáčího zadku z kosmu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kusilzba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Dennis Cruz po druhýkrát. Toto si rože Una Rumbita. A stále počúva z Unreadného DA+, toto je Sanctus Groove.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
3: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
4: Dobrý den. Komerční banka reportovala výsledky za druhé čtvrtletí roku. Její úvěry i vklady vzrostly o desetinu. Kvůli poklesu úrokové marže to však banka přetavila jen do 2% růstu úrokových výnosů. Naopak poplatkové výnosy vzrostly o desetinu a tak celkové výnosy byly dle očekávání analytiků. Stejně jako provozní náklady a provozní zisk. Analytik Thomas Unger z Erste Bank poznamenal, že podobně jako v předchozích čtvrtletí byly odhady komerční banku překonány zejména v oblasti rizikových nákladů. Analytici čekali již tvorbu opravných položek. Komerční banka je však stále rozpouštěla. Ovšem méně než loni a tak její čistý zisk klesnul o 2% na 4,5 miliardy korun. Na této úrovni tak KB o 6% překonala odhady. Zároveň díky očekávání nerostoucích nákladů a nižším nákladům rizika zvýšila celoroční výhled rentability vlastního kapitálu. Ten se tak vrací na 13 až 14%, což je stejné pásmo jako na začátku roku, kdy komerční banka očekávala vyšší růst výnosu. Své výsledky dnes reportovala také Erste a CTP. Z pražské burzy zdraví Jan.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory to God, one and two.

trpíte depresí? Netrpte. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This right here is a power play.